celý, buďme poslány z výrovni, chceš možná začoť cudovně. To, co mi vošťou se zvě, velotný plír, milostná gra, noc jedna krutka šalona, i zlup mi vodka skončona. Každá z vás děvčom v tobě, pěkný si vět, lát Bohu blond, byla přesná.